0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. července. Tento den v roce 1961 se v Anglii narodil člen kapely Depeche Mode a Erasure, Vince Clarke. 47. ročník je česká herečka Jana Švandová. 3.7.1962 se shodou okolností narodili hned dva slavní, herec Tom Cruise a zpěvačka Taylor Dane. Nejmladší je Shane Lynch, člen chlapecké skupiny Boyzone. Narodil se 3. červencový den roku 1976. Dávno v historii přišli na svět hudební skladatel Leoš Janáček. Ten spatřil světlo světa v Hukvaldech v roce 1854 a roku 1883 se narodil spisovatel Franz Kafka. 3. 7. hudební svět také o dvě velké osobnosti přišel. Shodou okolností jim oběma bylo 27 let. V roce 1969 se utopil jeden z členů skupiny Rolling Stones, Brian Jones. Přesně dva roky poté zemřel také ve svém apartmánu v Paříži na předávkování frontman kapely Doors, Jim Morrison. Roku 1861 přivezl poprvé do San Francisca Pony Express poštu. V roce 1890 se Idaho stalo 43. americkým státem. Psal se rok 1915, když americká armáda přišla na Haiti. 3. července se také proti sobě postavili poprvé vojska Severní a Jižní Koreje. Martina Navrátilová porazila ve Wimbledonu Chris Evertovou a roku 1989 se film Batman stal rekordmanem, když za 10 dnů vydělal 100 milionů dolarů.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Wandervoš 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Beach Boy, tahle ta písnička byla na pláže, asi pro všechny plavčíky, když boj, tak plavčíci. Za minutu bude 6.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A já myslím, že trošku na pláže to o víkendu bude. Dnes ještě ne, dnes bude maximálně 24 stupňů Celsia a bude přemládat proměnlivá oblačnost. Večer se postupně začne na víkend vyjasňovat. Nám se tady vyjasnilo, milionkrát se tady vyjasnilo. Za chvilku slyšíte slovenskou legendu.

0: 6 hodin, 6 vteřin, ne 6 hodin a 6 minut, přesně teď a 6 vteřin. Tak teď si něco přejte, teď je ten magický okamžik. Máme pátek a určitě není černý pátek, je 3. červenec, ale Black Friday je název další písničky, kterou tady mám, tak spíš bych bral to černý pátek jenom jako pro štěstí, protože v závorce v té písničce je krásný nebo přívětivý jako sluníčko. Sluníčko na víkend už přichází, už je to tady. Zase je zpátky léto.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Coolio Gangsta's Paradise. Hlavní titulní melodie k důležitému filmu Nebezpečné myšlenky z roku 1995. Film je ze školního prostředí. Z drsného školního prostředí vypráví příběh bývalé mariňačky, učitelky, kterou hraje Michelle Pfeiffer, která nastoupí jako učitelka na střední školu v drsné čtvrti. Její třídu tvoří inteligentní, ale sociálně vyloučení studenti z problémových poměrů a pak to začne. Nejprve si musí najít cestu k ním, čelí jejich agresi, taky nepochopení vedení školy. Ještě, že jsou ty prázdniny.
1: Relaxem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog. A klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 6 hodin 31 minut, přesně teď v pátek 3. července.
1: Relax Radio.
0: Časí. Sluníčko přichází, ale že by přišlo i nějaké velké oteplení, ani na víkend to nevypadá, protože dnes nám meteorologové předpovídají 24 stupňů Celsia a podobná předpověď je i na další dny s tím, že v neděli si připravte pláštěnky. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat. Maximální odpolední teplota 24 stupňů Celsia. No a teď si dáme třeba jahodu. Se skupinou Mirai.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Hlavně pozor, ať vám to na silnici na šlehačce neuklouzne. Pro řidiče, kteří překročili hranici s Českou republikou z Německa, máme informace z D8, která je z 82. kilometru, to znamená směrem na Krupku a Teplice a pak na Prahu. Na silnici je nějaký kus plechu a je ve středním pruhu, tak opatrně, ať si nepoškodíte auto, ať se nestane nehoda.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

Všechny pekaře, Bakerman, Sean Baker, slow down, take it easy, hezky, pomalu a nic nestihnete. Já zdravím všechny pekaře, nejstarší doložené cechovní stanovy pro pekaře v českých zemích, takzvané artikule, pochází z roku 1338 a jsou spjaty s městem Netolice. To byly první řády, které si sepsali pekaři sami a následně je nechali potvrdit. Cisteriácký opat ve Zlaté koruně potvrdil. V Evropě byl ten cech uzákoněn trošku dřív, 30. ledna 1256 oproti 1338 v české zemi. V Evropě se nejstarší písemná zmínka o pekařském cechu datuje právě do roku 1256 do švýcarské Bazileje. Tak snad už máte napečeno a teď ať je to hezky chrupavý a k tomu ještě sluníčko fejdí. Sun don't shine. Nesvítí.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Lo.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: sjezdu na Zápěj, to je zhruba 8,5 km od Prahy, je pro poruchu odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
4: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: pátek 3. července je 7 hodin.
1: Relax Radio.
0: Časí. V sobotu má být polojasno 22 a v neděli i s deštíkem 23 stupňů Celsia, tak to úplně letně a prázdninově nevypadá. Každopádně dnes bude 24, bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, pokud se chystáte někam ven. Pršet by nemělo, i když třeba v noci byla hezká bouřka, takže uvidíme, necháme se překvapit. Dnes nejvyšší teplota za následující 3 dny. A zdravíme všechny Daniely a Lucie, protože Lucie má Danielu. Napojím, ne-

0: A Luci a Radomíra, protože 3. července má svátek Radomír. To je jméno, které vzniklo ze dvou slov. Staroslovanský základ má ze slova raděti, starat se a mír. Takže Radomír by měl být člověk pečující o mír a hlavně míru milovný člověk. Bouřlivé oslavy vás určitě dneska čekají. Blahopřeju, oslavte to.
1: Prázdniny s relaxem.

Kubra Black Box, Ride on Time, to je návrat v čase. Pokud se chcete vrátit trošku v čase, můžete vyrazit do klubu Rádia Relax dnes anebo zítra. Pozor, ale pokud se chcete vrátit do 90. 80., tak kavárna Rádia Relax na hotelu Kladno má v červenci prázdniny. Takže se uvidíme dnes večer v klubu. Yeah.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: 7 hodin 30 minut, dobré ráno.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dobré prázdninové ráno před začátkem víkendu. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, odpolední teplota maximálně 24 stupňů Celsia. A teď tady máme pro vás hvězdný duet Meghan Trainor a Jason Derulo. Trošku to připomíná jeden film.
1: Prázdniny s relaxem. Relax Radio. Baby, put your...

výročí pro dnešní den. Dnes je 3. července. Tento den v roce 1961 se v Anglii narodil člen kapely Depeche Mode a Erasure, Vince Clarke. 47. ročník je česká herečka Jana Švandová. 3. 7. 1962 se shodou okolností narodili hned dva slavní, herec Tom Cruise a zpěvačka Taylor Dane. Nejmladší je Shane Lynch, člen chlapecké skupiny Bozone. Narodil se 3. červencový den roku 1976. Dávno v historii přišli na svět hudební skladatel Leoš Janáček. Ten spatřil světlo světa v Hukvaldech v roce 1854 a roku 1883 se narodil spisovatel Franz Kafka. 3. 7. hudební svět také o dvě velké osobnosti přišel. Shodou okolností jim oběma bylo 27 let. V roce 1969 se utopil jeden z členů skupiny Rolling Stones, Brian Jones. Přesně dva roky poté zemřel také ve svém apartmánu v Paříži na předávkování frontman kapely Doors, Jim Morrison. Roku 1861 přivezl poprvé do San Francisca Pony Express poštu. V roce 1890 se Idaho stalo 43. americkým státem. Psal se rok 1915, když americká armáda přišla na Haiti. 3. července se také proti sobě postavili poprvé vojska Severní a Jižní Koreje. Martina Navrátilová porazila ve Wimbledonu Chris Evertovou a roku 1989 se film Batman stal rekordmanem, když za 10 dnů vydělal 100 milionů.

0: písnička v našem pátečním ranním playlistu je plná vody, jmenuje se Oceán a plný vody je i červenec. I když to nevypadá, tak nejdeštivější měsíc v České republice je v dlouhodobém průměru červenec. Navždy. Těsně následuje červnem, nejvíc srážek celkově padá v červenci a nejsušší je doslova do písmene únor, to je nejsušší měsíc. Ale pokud máte rádi dešť, tak zajeďte do Jizerských hor, konkrétně do obce Bílý potok. Nad Bílým potokem je mrak a tam nonstop celý rok prší. Takže během roku v průměru naprší v obci Bílý potok kolem 1705 mm za rok a to je úplně nejvíc v České republice.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na našem webu radio-relax.cz můžete poslouchat rádio i na druhé straně zeměkoule, pokud tam budete mít internetové připojení. Pokud máte internetové připojení a Instagram, pojďte soutěžit o vstupenky na koncert skupiny Činasky. Konkrétně dvě vstupenky jsou ve hře do úterý 7. července. Probíhá na Instagramu Relax Radio soutěž na koncert, který bude 10. července ve Slaném v kině, v letním kině. Vystoupí tam host Ondra Ruml se skupinou a pak Činasky. A můžete tam být i vy. My se ptáme, na Instagramu odpovídáte, kdo je frontman populární skupiny Činasky.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění posíláme do Prahy na Prahu 18 směrem na letiště Praha Letňany. V ulici Prosecká autobus srazil chodce. Na místo jede záchranka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Víkend je před námi a taky zprávy 8 hodin 1 minuta.
1: Kladno má novou kašnu postavenou speciální technologií, kterou v Čechách umí jen dvě firmy, a v Žatci mají nové šachomaty pro lepší společný čas obyvatel. Pěkné ráno.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně na náměstí Svobody je postavená nová kašna. Byla použita speciální technologie, kterou v Čechách ovládají pouze dvě firmy. Výstavba kašny započala včera a bude to hlavní dominanta celého náměstí. Výstavba je řešena tak, aby se veškerá dešťová voda použila jako závlaha pro zeleň. Po revitalizaci budou na náměstí dva vodní prvky. V Žatci mají nové venkovní šachy. Betonové stolečky jsou zdobeny charakteristickými obrázky, které vyznačují Žatec a Chmel. Na další stolečky si musí obyvatelé chvilku počkat. Dva už v provozu jsou. Celý projekt vznikl s myšlenkou, že město není jen o domech a silnicích, ale také o společném čase, kde se lidé setkají a využijí zábavu, kterou jim město poskytlo. Policejní preventistka Monika Šindlová nám připomene pravidla bezpečnosti před letními radovánkami ve vodě.
3: V době prázdnin a dovolených se lidé těší k moři, ale i na místní koupaliště. Vodní radovánky bohužel mohou skončit i tragicky, proto je důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Malé děti by měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby. Nafukovací pomůcky dostatečnou ochranu neposkytují, mohou prasknout nebo z nich dítě může vyklouznout. Hodnější je plavecká vesta, kde je důležité zapnutí jiskícího popruhu mezi nohami. Nikdy by člověk neměl skákat do vody v neznámých místech, protože neví, co je pod hladinou. Při záchraně je důležité myslet nejdříve na vlastní bezpečí, přivolat pomoc a použít dostupné pomůcky.
1: Letos za první pololetí zemřelo na české železnici 82 lidí, proti loňsku o 30 méně. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 72 z nich. Za minulý měsíc zemřelo na železnici 12 lidí, o 10 méně než loni v červnu.
2: Sport.
1: Ruský útočník a z 929 góly v základní části historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin dnes podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V elitní lize odehraje dlouholetý kapitán týmu 22. sezónu.
2: Relax Radio. Relax Radio.
1: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, přijde i mírné ochlazení. K večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 21 až 24 stupňů Celsia.
0: A teď prozrátě, na Facebooku máme dotaz, jakou barvou byste popsali dnešní den a proč jste vybrali právě tuhletu?
1: No tak zrovna dneska bych ho popsala červenou barvou, protože je pátek. A je to prostě...
0: Červený pátek.
1: Ne, to ne, ale...
0: Máš na sobě červené tričko.
1: Já mám červené šaty.
0: Jo, to jsou šaty.
1: A je to taková dominantní barva pro mě, červená. Víš? A začíná ten pátek, je volno, víkend.
0: A takže... sobota bude jaká? Dneska je pátek, červený pátek. Tak... Sobota bude?
1: No tak sobota pro mě bude zelená, protože zelená. Jak víme, já budu pod tím širákem někde.
0: Máme to hezky vybarvený. 90. léta, baby, baby, korona, už za chvilku na relaxu.
2: Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

0: Polunovinka na Rádiu Relax, zpěvák Mikael, který právě teď si užívá léto na Sardinii, ale poslal nám tuhletu písničku. I videoklip můžete vidět na našem webu radio-relax.cz a hlasovat pro tuhletu písničku můžete na webu v Relaxádě až do středečního odpoledne. Teď návrat v čase a v této hodině se podíváme určitě i na fotbalový šampionátek.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D5 směrem na Prahu, pokud se blížíte k 6. kilometru, zvolněte, pro poruchu je odstavené nákladní auto, tak ať do toho neblítnete.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu
3: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.

8 hodin 30 minut, bubínky na relaxu dánského Safriduga. Vystřídá teď úplně jiná písnička a den může být barevný. O tom jste se bavili před chvilkou ve zprávách. Dotaz máme na Facebooku Relax Radio. Barča, která připravuje zprávy, má červený den. Martina napsala, že má černý, protože má smutek. Pavel má bledě modrý, proč? Protože je mu lépe. Zkrátka i den může být krásně vybarvený. Hlavně máme všichni Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava je tady, doprava z Prahy, z Přední Kopaniny. Přední Kopanina, ulice k Tuchoměřicím, tady máme nahlášenou dopravní nehodu. Je to srážka dvou osobních aut, tak tudy projíždějte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Fotbalový šampionát.
1: Na mistrovství se po postupu obou sousedů z Pyrenejského poloostrova chystá šlágr Španělsko-Portugalsko. Zatímco silní Chorvaté bohužel čekají na letadlo, nenápadné Švýcarsko pomrkává směrem ke čtvrtfinále. Portugalsko porazilo Chorvatsko 2-1. Za Portugalce exceloval Cristiano Ronaldo. Sice mu sebral gól velmi těsný offside, pak ale sudí odpískali penaltu a portugalská ikona ukázala pevné nervy. Po 20 letech na světových šampionátech to byl pro Ronalda vůbec první zásah v play-off. Aktuálně má už 11 tref na mistrovství, což ho historicky řadí na dělenou 9. příčku po bok veteránů Jürgena Klinsmana a Šándora Kočiše. Ve 40 na letech se stal nejstarším hráčem v poli, který kdy zasáhl do play-off šampionátů a odehrál celkově už svůj 26. zápas. Víc jich má než Ronaldo už jenom Lionel Messi. Dál v šampionátu postupuje i Španělsko, které porazilo Rakousko 3-0. 70 492 diváků na vyprodaném stadionu vidělo parádní fotbálek. Dobrodružství je u konce, tak zhodnotil rakouský list Kurýr konec svých reprezentantů. A ještě nezapomeneme na duel Švýcarsko-Alžírsko. Kdo by si to pomyslel, když Švýcaři vstoupili do turnaje remízou se slaboučkým Katarem? Od té doby vyhráli všechny tři duely s celkovým skóre 8-2 a ani tohleto vůbec ještě nemusí být konec. Alžířany ty si pohlídali úplně v klidu a zvítězili 2-0. V osmifinále Švýcarsko bude vyhlížet lepšího z dvojice Kolumbie-Ghana.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Před pár minutami se stala dopravní nehoda v Praze na Pražském okruhu ve směru na Barrandov u sjezdu na Jinočany. Počítejte se zdržením, na místo je přivolaná policie.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin 58 minut.
1: Berouně si děti v posledních školních dnech vyzkoušely zásah v krizové situaci pomocí virtuální reality a Kladno bude i o prázdninách poskytovat velkoobjemové vany na odpad. Pěkné páteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Město Beroun se seznamuje s možnostmi využití virtuální reality ve výuce. Pomocí speciálních virtuálních brýlí byly děti přeneseny do realistických krizových situací, kde si bezpečně a prakticky vyzkoušeli správný postup při náhlé zástavě oběhu nebo masivním krvácení. Velkou výhodou je možnost učit se v bezpečném prostředí bez stresu z případné chyby. Aplikace účastníky prováděla jednotlivými kroky první pomoci. V prázdninových měsících budou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozmisťovány pouze na žádost občanů. Pokud se vedení bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy nejméně s 14-denním předstihem, a to písemně. Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností města. Jízda vlakem může být příjemná i v létě, více mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Klimatizace ve vlacích je součástí ventilace a funguje celoročně. Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl ve mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia, které jsou také doporučeny zdravotníky. Aktuální teplotu ve vozidle však ovlivňuje řada dalších faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku.
1: Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho.
2: Sport.
1: Přestože tenista Jakub Menčík nenavázal ve Wimbledonu na semifinále z letošního Roland Garros a na travnatých dvorcích v Londýně dohrál už ve druhém kole, snažil se brát své vystoupení v Londýně pozitivně. Po čtvrteční porážce s Bulharem Grigorem Dimitrovem v poměru chválil soupeře, že hrál v závěru jako ve své nejlepší formě.
2: Relax Radio.
1: Dnešní ráno bylo chladnější, teploty byly 13 stupňů Celsia. Dnes očekáváme větrnější počasí s polojasnou až oblačnou oblohou. Nejvyšší teploty dne budou 23 stupňů Celsia.
0: A ještě, Barčo, prosím tě, jak budou otevřené obchody ve svátcích 5. a 6. července, protože já si potřebuji koupit rohlík.

0: A co zjistím, to vám řekne už za chvilku Terka, zaspívá Abraxas.
1: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné páteční dopoledne, máme 3. července, 9 hodin a 9 minut k tomu a také na dnes slaví svátek všichni Radomírové a Radomíry. Tak jim samozřejmě přejeme všechno nejlepší a zároveň dnes máme Mezinárodní den bez plastových tašek. Musím se přiznat, mám pocit, že spousta z těch mezinárodních dnů se nějakým způsobem týká ekologie, ale pojďme tento den vzít trošku jinak. Pojďme se s ním vrátit do minulosti a klidně si můžeme pro dnešek vytáhnout tu síťovku a užít si ten den trošku jinak a zazpomínat na 90. i 80. léta. A teď třeba i s písničkou Bailando.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde

pilíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Na Radio Relax nám právě teď dohrál Bruno Mars s písničkou Count on Me. No a já se chci vrátit k tomu dnešnímu dni ještě jednou. Dnes máme 3. července a tento den je významný třeba pro Leoše Janáčka, protože zrovna v tomto dni se narodil a stejně tak i Franz Kafka, což jsou poměrně důležití lidé naší historie. Ale dnes slaví narozeniny také Tom Cruise, kterému je už 64 let. Je to neuvěřitelné číslo, ale je to tak. A za malou chvilku si samozřejmě řekneme i něco málo o jeho životě. Také ale nesmíme zapomenout na Formuli 1, protože právě Formuli 1 jezdil Sebastian Vettel, který dneska slaví 39. narozeniny a také mu přejeme všechno nejlepší.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu ve směru na Modletice na 21. kilometru je havarované vozidlo a probíhá tam vyšetřování této dopravní nehody. Dejte si pozor, projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Cruise slaví dnes své 64. narozeniny. Tom Cruise je hollywoodský unikát, který svou kariéru začal v dramatech jako Rain Man či Narozen 4. července, i když byl narozen 3. července. Dnes je však synonymem pro adrenalinovou akci, kterou díky vlastním kaskadérským kouskům dovedl k dokonalosti. Od rebela v riskantním podniku až po roli pilota v Top Gunu či agenta Ethana Hunta v sérii Mission Impossible. Cruise zůstává ikonou, která vrací diváky do kin a dokazuje, že je poctivá filmařina nezná hranic. K jeho bohatému soukromému životu neodmyslitelně patří i média sledovaná manželství s hollywoodskými hvězdami. Cruise byl ženatý třeba s Mimi Rogers, Nicole Kidman anebo Katie Holmes. Tato spojení často přitahovalo obrovskou pozornost veřejnosti, ale Tom Cruise si chrání své jakoby soukromí i cokoliv dalšího úplně vojenskou disciplínou, takže za stolik toho na pobřeh nepřišlo. Tak to bylo něco málo o Tomu Cruiseovi, který slaví dnes své 64. narozeniny.
1: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

0: Kromě Toma Cruise nebo Sebastiana Fetla nebo France Kafky, tak má dneska narozeniny i Hanka z Kralup. Hanka si přála, ať jí zahrajeme písničku od YouTube Beautiful Day. Já ji tady pro ní samozřejmě mám a Hance přeju všechno nejlepší. Ať je zdravá, šťastná a samozřejmě, ať se jí všechno daří. Tak zdravíme do Kralup a Hanko, všechno nejlepší.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D6 na 35. kilometru ve směru na Vary je dopravní nehoda, a to konkrétně automobil a dva špalky dřeva. Trošku mě to zaskočilo, dejte si pozor i vy na dva špalky dřeva, které jsou právě na této silnici. A taky na D10 na 40. kilometru ve směru na Turnov, tak tam jsou cyklisté na vozovce, tak jezděte opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 10:01 k tomu.
1: V Dolních Břežanech vyřešili situaci malé kapacity parkovacích míst parkovacím domem a u Slánské sportovní haly začne v září výstavba hotelu. Krásné dopoledne vám přeje Bára s Terkou.
2: Relax Radio.
1: V Dolních Břežanech v okrese Praha Západ se dlouhodobě řešily problémy ohledně parkovacích míst. Lidé v této lokalitě, kteří dojíždějí za prací nebo i ti, co zde bydlí, neměli kde parkovat svá auta a proto se rozhodlo o výstavbě parkovacího domu, který vznikl za finanční mnohamilionové podpory Evropské unie. Parkovací dům má kapacitu 200 míst. Celková částka parkovacího domu byla téměř 72 milionů korun. Budování hotelu u Slánské sportovní haly má začít letos v září. Sloužit by měl hlavně sportovcům. Jeho kapacita dosáhne 46 míst. Půjde o modulovou stavbu, její cena má činit téměř 28 milionů korun. Vedení města nyní vybralo dodavatele. Nový hotel vytvoří i lepší podmínky pro pořádání více turnajů a soustředění ve sportovní hale, kterou Slaný otevřelo předloni a má parametry pro oficiální soutěže míčových sportů. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízler o sklizni řepky.
3: Odhad letošní sklizně řepky je proti minulému roku téměř o pětinu nižší. Tento pokles je způsobený nejen zmenšením osevní plochy, která je nejnižší od roku 2006, ale také nižšími hektarovými výnosy. Porosty řepky poškodily jarní mrazy i následné sucho.
1: Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Sport. Čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně jdou do souboje se soupeřem, kterého v listopadu v Praze porazili 97-80.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne bude ve středočeském kraji převážně polojasno až oblačno. Teploty budou odpoledne 21 až 23 stupňů Celsia. Bude foukat slabý vítr a dešťové přehánky nehrozí vůbec.
0: Víkend před námi, co plánuješ?
4: Já jdu na čundr.
0: Jo, to si říkala. No, tak to máme podobný, já jedu pod stan taky. Jedu
4: na vodu.
0: No jo,
4: Terko, ale ty jedeš pod stan.
0: Ty nebudeš mít ani ten stav.
4: Ne.
0: No tak to asi nemám slov. Takový ocean house, tak jako u moře by to bylo asi hezký, ale ty jedeš asi do českých lesů, vy?
4: A kus německých.
0: No, tak to si užij.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Prázdniny nám pomalu začínají. Školáci vlastně šli do školy o dost kratší dobu, než se předpokládalo, takže většina z vás má určitě dovolenou naplánovanou až od tohoto víkendu. A mě by zajímalo, kam se chystáte, a nebo jestli máte dovolenou nějakou vysněnou, na kterou jste ještě nevyrazili. Napište mi na 606 736 736, jaká je vaše vysněná dovolená. Pokud budete chtít, určitě mi můžete napsat i na Facebooku, protože tam jsem vám přidala obrázek, pod který očekávám vaše komentáře. Zajímalo by mě, kam byste chtěli vyrazit. Jestli to jsou hory, jestli to jsou pláže, a nebo třeba na čundru jako Bára.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůhem i svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu
5: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Dnes v dopoledním Café Timeu řešíme vaší vysněnou dovolenou. Napište mi na 606-736-736, kam byste chtěli vyrazit i vy. Můžeme tak udělat inspiraci i pro někoho jiného, a nebo se třeba dozvíme, kam by tady lidi okolo nás chtěli vyrazit. Ať už jsou to hory, nebo je to třeba pláž, tak nás by to samozřejmě zajímalo. Mám tady zprávu, já bych se chtěla na měsíc přesunout do Itálie, ochutnávat jídlo a užít si volno. Janča. Jančo, děkujeme za zprávu. Itálie na měsíc, to zní docela dost dobře. Neumím si představit, že si na měsíc teda vezmu z práce volno, ale pokud by to někomu takhle vyhovovalo a mohl by, tak proč ne?
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Music on the Square. Každý pátek, prázdninový pátek dokonce, bude probíhat tato akce na Masarykově náměstí ve Slaném. Dnes večer se můžete těšit na skupiny Gotyš a Kapišto. Hudba na náměstí začíná vždy od 20 hodin a vstupné je zdarma. Tak každý pátek ve Slaném můžete vyrazit za hudbou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Fetch. Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: O vaší vysněné dovolené mi píšete sem do studia na číslo 606 736 736 a já tu mám opět nějaké zprávy. Já bych se chtěla podívat na Mauritius, na ty údajně nejhezčí pláže na světě. Mirka. Mirko, děkujeme za zprávu a taky tady mám. My se letos chystáme s rodinou na Lipno, budeme bydlet hned u pláže a blízko stezky v oblacích. Jestli to je dovolená snu, to se teprve uvidí, ale doufám, že bude hezky na koupání a užijeme si to. Hanka. Hani, samozřejmě, jestli vyrážíte na Lipno, tak vám přeju, ať si to tam užijete a přesně jak píšeš, snad vám vyjde krásné počasí. A kam vyrážíte vy? Nebo na svoji vysněnou dovolenou byste se chtěli teprve podívat? Uvidíme. Napište mi a já tady budu pro vás na Rádiu Relax až do 12 hodin. A teď si dáme Natašu Tomas s písničkou Why.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my se dnes bavíme o vysněných dovolených. Mám tady další zprávu. Tak já s celou rodinou a vnoučaty jedeme do kempu směr jižní Čechy. Chatky a i náš karavan, ale nikdy bych chtěla kamkoliv k moři. Nebyla jsem. Ahoj, Magda Stochov. Do Stochova zdravíme a samozřejmě zdravíme i Magdu. A třeba to někdy vyjde k nějakému moři. A mám tady ještě jednu zprávu, ta je z Facebooku. Nepotřebuji nikam jezdit, užívám si života plnými doušky každý den. To jo, tomu věřím, že si užíváte plného života, ale přece jen občas je fajn vypadnout z té reality tady a užít si někde nějaké volno.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Máme přesně 11 hodin a přinášíme vám na Rádio Relax zprávy.
1: Neratovice vypsali veřejnou zakázku na zpracování projektu kvůli rekonstrukci krytého bazénu a v Žadci mají nové šachomaty pro lepší společný čas obyvatel. U dalších zpráv vás vítá Bára s Terkou.
2: Relax Radio.
1: Město Neratovice vypsalo veřejnou zakázku na výběr projektanta, který připraví kompletní dokumentaci pro rozsáhlou rekonstrukci krytého bazénu. Modernizace zahrnuje novou střechu, vzduchotechniku, zateplení, úpravu vnitřních prostor i vybudování saunového světa. Projekt má být navržen tak, aby byl provoz bazénu omezen maximálně na 4 měsíce během léta. V Žadci mají nové venkovní šachy. Betonové stolečky jsou zdobeny charakteristickými obrázky, které vyznačují Žatec a Chmel. Na další stolečky si musí obyvatelé chvilku počkat. Dva už v provozu jsou. Celý projekt vznikl s myšlenkou, že město není jen o domech a silnicích, ale také o společném čase, kde se lidé setkají a využijí zábavu, kterou jim město poskytlo. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba nám prozradí, jak to bude s obchody o svátky, které nás v příštích dnech čekají.
3: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: V Karlových Varech dnes odpoledne začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme křišťálový glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
2: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou dělí ve Wimbledonu jediné vítězství od obhajoby loňského osmifinále. Po čtvrteční výhře nad Kolumbíkou byla v rozhovoru s novináři ráda, že si poradila i se zapadajícím sluncem. Soupeřku, která se na rozdíl od ní často hecovala a v koncovce druhé sady si vzala pauzu na ošetření, porazila.
2: Relax Radio.
1: Dnes je většinou na území středočeského kraje polojasno, aktuální teplota je 20 stupňů. Během dne teploty vystoupají k 23 stupňům a bude celý den větrno.
0: No a my už si dáme zase nějakou další písničku, co říkáš?
1: Tak mohli bychom, ať máme veselý pátek.
0: Je to tak Spice Girls, co říkáš?
1: No tak to je výborná. If you wanna be my lover, you gotta get
0: with my friend, make it last. Je to tak, Wannabe už za malou chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my se dneska budeme bavit taky o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je americký herec Dustin Hoffman a ten přiletěl už včera do Karlových Varů. 88-letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede v sobotu 4. července ve velkém sále Termálu film Absolvent. Několik hodin před Hoffmanem do Varů dorazil další američtí herci, jako je Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Podle ředitele festivalu Karla Ocha si Hoffman výslovně přál, aby organizátoři uvedli jeho debat Absolvent od Mikea Nicholse z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu se koná od dnešního dne, což je 3. července, až do 11. července.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkt.

0: abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

Možná se letos chystáte na dovolenou a možná to bude třeba letadlem. No a možná se možná bojíte, že by to letadlo mohlo spadnout. Pokud máte strach z létání, tak byste neměli, protože je daleko více věcí, které jsou daleko nebezpečnější. Létání je pořád jeden z těch nejbezpečnějších způsobů dopravy. Podle dat z roku 2025 připadá jedna letecká nehoda na 5,6 milionů letů, což je opravdu malá pravděpodobnost, že by to vyšlo zrovna na vás. Takže jo, statisticky je větší šance, že se něco stane cestou na letiště, než během samotného letu. No a co je právě třeba nejméně bezpečné? To si povíme za malou chvilku. Teď si ale dáme ještě nějakou hudbu. Bude to třeba Madonna s písničkou Jump.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 na 5. kilometru ve směru na Rozvadov je nehoda 4 osobních aut. Dejte si na to pozor, projíždíte opatrně a možná to radši oběďte. Potom tady máme dopravní nehodu na silnici číslo 7 u Slaného. Jedná se tam o nehodu dvou vozidel a na místě je policie České republiky. Pokud budete mít i další informace o dopravě, tak je nám hlašte na naše číslo 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my se jdeme podívat na létání letadlem. No úplně až tak moc ne, protože právě létání letadlem není až tak nebezpečné, jak si umíte představit. Jdeme se podívat na několik jiných dopravních prostředků nebo aktivit, které jsou daleko nebezpečnější. Pokud se bojíte tedy, tak byste se měli spíše bát řízení, protože to je 4x více nebezpečnější. Lyžování, tak to má 7x více nebezpečnější následky. Taky cyklistika, ta je 8x více nebezpečnější. Uběhnout maraton nebo se o to minimálně pokusit je 14x nebezpečnější. Potápění 83x, jízda na motorce 100x, soukromý let, let tedy soukromým letadlem, tak to je 156x více nebezpečné. Downhill na kole je 286x více nebezpečný, skok s padákem 556x, horolezectví 1250x, no a výšlap na Everest, tak ten je třeba 4000x více nebezpečnější než let letadlem. Vidíte to? Když lezete do letadla a chystáte se na dovolenou, neděláte tu nejvíc nebezpečnou věc. Tak na to myslete, že je to poměrně v pohodě a že určitě vám zrovna se nic nestane.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Opět vám přinášíme soutěž, a to na našem Instagramu. Až do úterý 7. července můžete soutěžit o 2 vstupenky na koncert skupiny Činasky. Jejich koncert se uskuteční v pátek 10. července v letním kině Slaný. Hostem bude Ondřej Ruml. Tak neváhejte a soutěžte s námi. Stačí sledovat náš rádiový Instagram a správně odpovědět na naší soutěžní otázku, která zní: kdo je frontman populární skupiny Činasky? Tak sledujte, pište a soutěžte, protože 2 vstupenky už 7. července budeme vyhlašovat tady u nás v éteru.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Za půl minuty to máme přesné poledne.
1: Okresní soud v Mělníku potrestal 12 žen, které si brali 30% ze zisku prostitutek a hygienici na nechranicích prověřují, zda je voda vhodná ke koupání. Pěkné dopoledne s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: Okresní soud v Mělníku uznal vinou organizovanou skupinu, která se podílela na vykořisťování prostitutek. Podle soudu členové skupiny ženy dlouhodobě kontrolovaly z jejich činnostní finanční zisk. Jednání probíhalo organizovaně s cílem maximalizovat zisk. Soud jim uložil tresty odpovídající závažnosti trestné činnosti. Hlavní obžalovaná zapojila do činnosti přibližně 43 žen. Rozsudek není pravomocný. Hygienici z Nechranické přehrady hlásí, že voda je nadále vhodná ke koupání. Pravidelné rozbory neprokázaly překročení hygienických limitů ani zvýšené zdravotní riziko. Na nádrži Chmelař se ale objevuje zvýšený výskyt zelených řas. Ten může ovlivňovat vzhled a průhlednost vody. Hygienici situaci dál sledují a průběžně vyhodnocují kvalitu vody. Jitka Soukupová, mluvčí města Beroun, nám popíše novou formu učení dětí v berounských školách.
3: Město Beroun se seznamuje s možnostmi využití virtuální reality ve školní výuce. Proto jsme zorganizovali praktickou ukázku, které se zúčastnili také ředitelky berounských základních škol. Pomocí speciálních virtuálních brýlí byly děti přeneseny do realistických krizových situací, kde si bezpečně a prakticky vyzkoušeli správný postup při náhlé zástavě oběhu nebo masivním krvácení. Aplikace účastníky prováděla jednotlivými kroky první pomoci. Velkou výhodou tohoto systému je možnost učit se v bezpečném prostředí bez stresu z případné chyby.
1: Rafinérská a petrochemická skupina loni vykázala čistou ztrátu více než 46 miliard korun. Meziročně tak ztrátu prohloubila o 30,5 miliardy korun. O 8% klesly meziročně také výnosy skupiny na 150 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy.
2: Sport.
1: Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman, který si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Dnes je větrno s polojasnou oblohou, teplotní dnešní maxima jsou 22 až 24 stupňů Celsia. V sobotu nás čeká slunečno až polojasno s maximálníma teplotama 22 až 24 stupňů Celsia. V neděli naopak bude více oblačnosti, hrozí i dešťové přehánky. Maximální nedělní teploty budou 21 až 23 stupňů.
0: To nám to počasí na ten víkend pod Čirákem a pod Stanem zas tak nepřeje.
4: No. Trošku se toho obávám, ale furt Terko zůstává, že ty máš ten stán.
0: Jsem na tom malinko lépe, ano.
4: Ano.
0: Passenger a písničku nám přináší Alex Warren, tak poslouchejte dále Radio Relax, zůstaňte s námi a přejeme krásný pátek.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Každý prázdninový pátek můžete zavítat na Masarykovo náměstí ve Slaném, protože tam se bude konat Music on the Square. Každý prázdninový pátek nějaká jiná kapela, nějaká jiná zábava. Dnes večer se můžete těšit na skupiny Gotyš a Kapišto. Hudba na náměstí začíná ve 20 hodin a vstupné je zdarma. Tak pátky do Slaného.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. 3.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv,

0: rychlost 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

příročí pro dnešní den. Dnes je 3. července. Tento den v roce 1961 se v Anglii narodil člen kapely Depeche Mode a Erasure, Vince Clarke. 47. ročník je česká herečka Jana Švandová. 3.7.1962 se shodou okolností narodili hned dva slavní, herec Tom Cruise a zpěvačka Taylor.

0: Dane. Nejmladší je Shane Lynch, člen chlapecké skupiny Boyzone. Narodil se 3. červencový den roku 1976. Dávno v historii přišli na svět hudební skladatel Leoš Janáček. Ten spatřil světlo světa v Hukvaldech v roce 1854 a roku 1883 se narodil spisovatel Franz Kafka. 3.7. hudební svět také o dvě velké osobnosti přišel. Shodou okolností jim oběma bylo 27 let. V roce 1969 se utopil jeden z členů skupiny Rolling Stones, Brian Jones. Přesně 2 roky poté zemřel také ve svém apartmánu v Paříži na předávkování frontman kapely Doors, Jim Morrison. Roku 1861 přivezl poprvé do San Francisca Pony Express poštu. V roce 1890 se Idaho stalo 43. americkým státem. Psal se rok 1915, když americká armáda přišla na Haiti. 3. července se také proti sobě postavili poprvé vojska Severní a Jižní Koreje. Martina Navrátilová porazila ve Wimbledonu Chris Evertovou a roku 1989 se film Batman stal rekordmanem, když za 10 dnů vydělal $100 milionů.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Relax Radio. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město a

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas. Pojďme na zprávy, slovo si bere Bára.
1: Město Kladno navštívil arcibiskup, aby navštívil církevní školu a zúčastnil se oslav výročí posvěcení kostela a kralupští kajakáři budou mít po náročné sezóně prázdninový oddych. Pěkné páteční odpoledne vám přeje Honzika Bára.
2: Relax Radio.
1: V červnu město Kladno navštívil hned dvakrát arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl. Jeho úplně první návštěva Kladna se uskutečnila u příležitosti výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie v Kladně. 7. června a druhá o den později u příležitosti oslav 35 let od založení základní školy maltéských rytířů ve Školské ulici. Prázdniny začínají a kralupští slalomáři si můžou po právu alespoň na chvíli oddychnout. První část sezóny, která byla hodně náročná, je za nimi. Mohou si odškrtnout jarní série závodů v rámci seriálu Českého poháru, a to i s domácími národními kvalifikačními závody, pořádanými 20. a 21. června. O prázdninách budou kajakáři nabírat síly do další sezóny. Dagmar Pospíšilová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu nám přiblíží, jak je to letos se sklizní.
3: Odhad letošní sklizně řepky je proti minulému roku téměř o pětinu nižší. Tento pokles je způsobený nejen zmenšením osevní plochy, která je nejnižší od roku 2006, ale také nižšími hektarovými výnosy. Porosty řepky poškodily jarní mrazy i následné sucho.
1: Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Belích do Ankary na summit Severoatlantické aliance, potvrdila dnes kancelář prezidenta republiky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Paraguaje dostali po 28 letech šanci oplatit Francii hořké vyřazení v osmifinále mistrovství světa. Tým je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu. Jeho Američané budou v bitvě o postup do čtvrtfinále outsiderem.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Dnešní noc bude oblačná až zatažená s teplotami 14 až 18 stupňů Celsia. V možnosti je i slabý déšť. Sobota bude polojasná až slunečná, neděle bude oblačná s přehánkami.
0: Marču, děkujeme za zprávy. Já mám taky dobré zprávy. Já byl dneska ráno u zubaře, tak ho zdravím takhle na dálku, pan Hvězda v Rakovníku.
1: Já zdravím tvýho zubaře.
0: Ano, a dopadlo to dobře, dopadlo to dobře.
1: No, tak máš takový hollywoodský úsměv.
0: No, no. Ano, tak můžu rovnou do Karlových Varů, protože ano, tam začíná filmový festival. Ano. Podrobně to rozebereme dneska ve Fresh Timeu. A samozřejmě muzika Lorin, Set Me Free už za chvilku.
4: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Bára Průšová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Máme pátek 3. července, vy jste s relaxem krátce po 13. hodině, tak já doufám, že už to třeba v práci pomaličku začínáte balit. A před námi, ano, prodloužený víkend. Jak vypadá ideální dovolená Čechů, pokud se tedy třeba už chystáte někam na dovolenou, využijete toho prodlouženého víkendu? Tak pro Čechy je ideální dovolená obvykle spojená s mořem, poznáváním a aktivním odpočinkem. Často preferují dovolenou u moře, poznávací cesty, relaxační pobyty v lázních nebo wellness. Oblíbené jsou taky aktivní dovolené spojené s turistikou a taky sportem. Ideální dovolenou chtějí Češi strávit nejlépe s rodinou nebo přáteli, v atraktivním nebo exotickém prostředí, v co největším klidu při objevování nových kultur, případně aktivním sportováním. Méně než další Evropané, ale hodláme dovolenou využít k učení se novým věcem a taky k četbě. No, je fakt, že když budu mluvit sám za sebe, já vlastně jsem si nikdy na dovolenou nezabalil knížku, ale mám spoustu přátel, co vlastně sednou na deku, na pláži a čtou a čtou. A já se vlastně ptám, proč jdete do moře? Ne, nám stačí tady tak ležet, nasávat tu atmosféru a čtou si knížku. Také zdravím tady ty vášnivé čtenáře. Jak to máte vy? Klidně napište 606 736 736 a posílám na oplátku další muziku.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

posloucháte třeba u oběda. Přejeme tedy hezký poslech a dobrou chuť. A sedíte tam s kolegy a povídáte si o práci. Tak pozor, je to špatně. Oběd s kolegy, ano, ale neřešte práci. Psychologové se shodují, že oběd by měl být hlavně přestávkou pro mozek. Když celou dobu budete řešit tabulky, maily nebo budete rozebírat šéfa, tak ten náš mozek si vlastně vůbec neodpočine. A zajímavé je, že 98% zaměstnanců věří, že právě obědová pauza zlepšuje produktivitu. Je to sice pravda, přesto 49% lidí oběd alespoň jednou týdně vynechá, a to kvůli pracovnímu vytížení. No tak snad jste ten páteční oběd dneska krásně stihli.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
3: Fotbalový šampionát.
4: Tak pojďme na fotbal. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin. Na fotbalovém mistrovství světa dnes pokračuje první kolo play-off. Program 24. dne otevře souboj Austrálie s Egyptem. Následovat pak bude očekávaný duel obhájců titulů z Argentiny s překvapením turnaje z Cap Verde. Úvodní kolo vyřazovací fáze uzavře pak střed Kolumbie s Ganou. Finálovou bitvu pak uvidíme 19. července. Takže, co si budeme povídat, ještě si užijeme dostatek zápasů.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio. There ain't-

0: Tak schválně, kdo teď zvedal ruce? Village People a MCA, pokud vyrážíte třeba někam na svatbu, tak tohle tam stoprocentně na té zábavě večerní určitě zazní. Veškeré dění ale u nás teď úplně na západ Čech. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary startuje právě dnes. Největší světové hvězdy v čele s Dustinem Hoffmanem se ale do lázeňského města začaly slétat už včera večer. Nejočekávanější hvězdou byl samozřejmě Dustin Hoffman, jehož letadlo se na letišti objevilo právě až na večer a filmový Rain Man během dnešního slavnostního zahájení převezme to vůbec nejhodnotnější ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. A osobně uvede i film Absolvent z roku 1967, kterým se proslavil. No a filmový festival ovlivní i fotbal, protože celým světem sloumá fotbalové mistrovství světa, takže tomuto sportu neuniknou ani festivaloví hosté. Celý festival totiž otevře projekce 91 minut dlouhého argentinského španělského dokumentu Zápas století, který mapuje utkání mistrovství světa 1986 mezi Argentínou a Anglií, v němž slavnostně úřadovala boží ruka Diego Maradony. Tak kdo tedy vyráží směr Karlovy Vary?
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: myself.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
2: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: 6.
1: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 14.00 začínají na Relaxu další odpolední zprávy.
1: Mobilní sběrné dvory pomáhají s bezpečnou likvidací odpadu v Kladně a nové dětské skupiny rozšíří kapacity péče o nejmenší děti. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Mobilní sběrné dvory jsou určeny kladenským občanům k odkládání nebezpečných odpadů, elektronických odpadů a jedlého oleje a tuku. Za přítomnosti proškolené obsluhy zde můžete odevzdat například barvy, lepidla, pesticidy a jiné. Do sběrných dvorů nepatří žádné stavební odpady obsahující nebezpečné látky. Výstavba nové budovy dětských skupin byla z velké části financována díky dotační podpoře. Město Mělník tak získalo moderní zařízení, které pomůže nejen zvýšit dostupnost předškolní péče, ale součástí slavnostního otevření byla prohlídka nových prostor i přilehlého hřiště, které budou děti každodenně využívat. Dětské skupiny nabídnou 2 třídy po 24 dětech. Zařízení je určeno především pro nejmenší děti, pro které bývá umístění v mateřských školách nejsložitější. O revitalizaci kladenského náměstí Svobody nám řekne více pověřený mluvčí Jaroslav Kejmar.
3: Díky nově vytvořeným zasakovacím plochám dojde na náměstí Svobody ke zpomalení odtoku srážkových vod z území a tím se zlepší kvalita klimatu. Nová kompozice náměstí zlepší jeho prostupnost a umožní pořádání společenských akcí. Na náměstí nově přibudou 2 vodní prvky. Jedna kruhová nádrž o 5metrovém průměru s betonovou obrubou o výšce 40 cm a s klidnou vodní hladinou. Druhým prvkem bude pochozí fontána s 5x5 vodními tryskami zabudovanými v zemi ve čtvercovém uskupení.
1: Na každého v České republice připadly loni v průměru téměř 2 doporučené denní dávky léků. Denní průměr byl téměř 1992 na 1000 obyvatel, o 140 víc než v roce 2021. Loni bylo dodáno do lékáren a zdravotnických zařízení v Česku 267 milionů balení, v ceně podle výrobců téměř za 105 miliard korun.
2: Sport.
1: Hokejový brankář Daniel Vladař je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. S Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři Vladař prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Aktuálně je na Kladně 21 stupňů Celsia s polojasnou oblohou v doprovodu slabého větru. V noci nás čeká jasná obloha s nejnižšími teplotami 14 až 10 stupňů Celsia.
0: Říká Marče, pojď, uděláme si to odpoledne dneska takový hezký a ona řekne, no hele, a doporučíš mi nějaký horor? Ty si prostě chceš o prodlouženém víkendu pustit nějaký horor.
1: Já se chci bát.
0: Tak posluchači, pokud jste to teď slyšeli, pojďte Marče doporučit nějaký film. Ty si říkala, že už jsi viděla vlastně V zajetí démonů, že se ti to líbilo a že máš ráda právě tady ty spíš duchařiny, no, než já nevím, Pach krve nebo Texaský masakr motorovou pilou.
1: Jako, to jsou takový ty klasiky, koukneš se, jo.
0: Ale tam se nebojí člověk, že jo? Tam jako, když jako ti neděláš patně jako od žaludku ta krev.
1: Ne, tam si spíš v takovém tom nervu jako utíkej.
0: Jo. Ale u toho duchařskýho tam, to potom ve 2 hodiny ráno, když potřebuješ na záchod, tak ty duchy tam normálně v tom baráku vidíš.
1: Je to tak.
0: Katy Perry a taky DJ Z už za chvilku na Relaxu. No a vy nám napište nějaký tip nějakého opravdu velmi strašidelného hororu.
1: Já se chci hodně bát.
0: Ano.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 10 minut k tomu páteční vysílání, páteční Fresh Time. Máte taky jednu písničku, která vás během pár vteřin přenese třeba na dovolenou. Věci říkají, že to není náhoda, hudba se ukládá do části mozku spojených s emocemi a vzpomínkami. Takže jedna známá melodie dokáže během okamžiku vyvolat atmosféru léta, prázdnin, dovolený. Tak jaká je vaše oblíbená letní písnička, kterou máte třeba spojenou s pobytem v Itálii, nebo ať už je to jiná přímořská destinace, tak napište do studia na číslo 606 736 736 a samozřejmě nemusí to být jenom klasická Macarena, jsem zvědavý i na jiné songy.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kontrolujeme prázdninový provoz, tak pozor na lounské frekvenci 94,8 FM, tam řidiči zpozorněte, konkrétně u obce Lipno, okres tedy Louny. Je tam nehoda dvou dodávek, tak pozor, nehoda dvou dodávek komplikuje odpolední provoz, na místě už by to měla řešit i policie.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak jdeme zkontrolovat dálnice, pozor na D10 na 65. kilometru ve směru na Turnov. Je tam předmět na vozovce, je tam rozsypaný polystyren. D11 90. kilometr ve směru na Hradec Králové, tam je dopravní nehoda, a to nákladňáku a dodávky, na místě to řeší policie. D1 na 16. kilometru, taktéž pozorněte na trase Praha-Brno pro poruchu odstavený nákladňák. A ještě pozor, silnice číslo 6 u obce Karlovy Vary, u Karlových Varů, v připojovacím pruhu na D6 směr Cheb, je to uzavřený, je tam jízdní pruh jeden uzavřen, protože tam stojí porouchané vozidlo, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio.
2: Last November I fell in love.

0: Tak já myslím, že teď musíte zažívat opravdový relax. Lighthouse Family a High, pohodový song. Když se ale řekne letní hit, většina lidí si představí novinku, jenže ty největší prázdninové hymny bývají často desítky let staré. Každé léto se znovu vrací skladba jako třeba Lambada, Walking on Sunshine, nebo Summer of 69, nebo třeba Los Del Rio a Macarena, nebo taky z 90. Mr. President a Jojo Action. A právě opakované poslouchání během dovolených z nich dělá písničky, které máme s létem navždy spojené. Tak která je ta vaše? Co vám začne hrát v hlavě, když třeba balíte kufry, nebo už jste u moře a prostě jdete takovou tu večerní promenádu, dáváte si zmrzku a teď slyšíte Makarenu a jo, říkáte si, to je to pravé léto. Tak pojďme na vaše SMSky. Byli jsme několikrát v Egyptě a když slyším tu písničku, kde zpívají Bomba, tak se mi vybaví ten relax u moře. Ahoj, Radka. Radko, pojďme si na to teď trošku zavzpomínat. Jako byste byla v Egyptě. A já myslím, že tohle písní nejen Radka teď má v hlavě tu krásnou představu, pláž, drink, sluníčko a teplé moře. Ahoj, u nás jednoznačně je to Shakira, Vaka Vaka, hrála nám celé líbanky v Chorvatsku a pokaždé, když ji slyším, cítím slunce a vůni moře. Zdraví Petra. U nás doma vede Lambáda, mamka u ní vždycky tancovala při vaření a já si dodnes myslím, že bez Lambády není léto, píše Verča. Zajímavostí je, že psychologové tomu říkají efekt opakované expozice. Čím častěji slyšíme skladbu v příjemných situacích, tím raději ji máme. Tak já koukám, co teď pro vás máme. Lambáda to sice není, ale Verona, myslím, taky potěší.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Za chvilku další odpolední zprávy s Barčou a teď otázka, co je lepší, Instagram nebo Facebook? No tak záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Pro sdílení vizuálního obsahu a oslovení lidí do 35 let je často lepší Instagram, Facebook boduje tím širším zásahem uživateli nad 35 let a silnějšími nástroji, třeba pro skupiny, je tam taky marketplace, nebo je to třeba dobrý na sdílení událostí. Ale teď dám přednost Instagramu, pokud tam vyrazíte naši posluchači, tak tam máme pro vás přichystanou soutěž, takže honem na rádiový Instagram.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 15 hodin 1 minuta, k tomu přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Mateřinku ve Zlonicích zaplavil déšť, který se proměnil v povodeň, a v Neratovicích bude nová léčebna pro dlouhodobě nemocné.
2: Relax Radio.
1: Ve středu zaplavil přívalový déšť mateřskou školku ve Zlonicích na Kladensku. Déšť se za 10 minut proměnil v povodeň, aby se nikomu nic nestalo, museli učitelky jednat rychle. Děti vzali do náručí a utekli oknem, zatímco se do mateřinky valila voda s bahnem. Škody jdou do stovky tisíc. V současné době se pracuje na úklidu školky, aby mohl být provoz brzy obnoven. Zastupitelstvo města Neratovice schválilo přípravu záměru výstavby léčebny dlouhodobě nemocných v objektu nemocnice ve výši maximálně 43 milionů korun. Ve dvou nevyužitých patrech budovy nemocnice vznikne přibližně 60 lůžek následné péče s moderním zázemím a samostatnými pokoji. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba nám prozradí, jak to bude s obchody o svátky, které nás v příštích dnech čekají.
3: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedli, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit.
2: Sport.
1: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka získem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: V sobotu nás čeká slunečno až polojasno s maximálníma teplotama 22 až 24 stupňů Celsia. V neděli naopak bude více oblačnosti, hrozí i dešťové přehánky. Maximální nedělní teploty budou 21 až 23 stupňů Celsia.
0: Prostě takové krásné české léto, co si budeme povídat. Já tady ty teploty mám rád kolem 25, 24. Já jsem spokojený, co třeba je dneska.
4: Že není takový vedro hrozný.
0: A můžeš třeba na výlet, jo, jet na kole, nevadí to.
4: Jako máš pravdu, jenom že, Honziku. My vlastně víme, že máme stejný problém s tím bazénem,
0: ano.
4: Že jo? No tak vím si, že jak byly ty horka, tak ten bazén v tu neděli už měl fakt jako 1,30. To bylo krásný.
0: Ale počkej, krásný.
4: No 31 bylo jako pěkný.
0: Jo, jako jo, to se dá
4: si,
0: jo.
4: Ale v tomhle to už tam zase 14 dní nevlezem. Než se to prohřeje, léto je pryč.
0: Jo, léto skončilo, léto skončilo v neděli. No Name, prvá už za chvilku na relaxu a přejeme krásný začátek prodlouženého víkendu. Užívejte si ho plnými doušky.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 15 hodin 11 minut, k tomu prázdninové vysílání na Relaxu. Prázdniny a cesta autem, to samozřejmě k tomu patří. Otevřená okna, zpívání si s rádiem a ten velký pocit svobody. Nemusíte třeba zítra do práce, nemusíte zítra do školy. Právě během letních cest vznikají ty nejsilnější hudební vzpomínky a není divu. Mozek si totiž mnohem lépe pamatuje zážitky spojené s emocemi. Takže jedna písnička a hned jsme zpátky na cestě třeba k moři nebo na chalupu. Jaká skladba je soundtrackem vašich letních výletů? Na to jsme se dneska ptali. Když se sedívám na tu naši SMS bránu, tak hodně se tady točí Lambáda, Macarena, ale ten zmíněný Mr. President, tak je tady hodněkrát Shakira, písnička Vaka Vaka. Hudba může zlepšit náladu už po několika minutách poslechu, protože podporuje vyplavování dopaminu, tedy hormonu štěstí, hormonu odměny. A když tak na ty SMSky koukám, tak si úplně říkám, že my jsme vlastně v tom přehledu zapomněli na song, který jednoznačně připomíná léto. O tom žádná. A je to tohle. Tohle tady ani jednou není. A přitom takový mega hit. Tohle když slyším, tak fakt ale vidím ty drinky, moře a tu pohodu. Luis Fonsi a Daddy Yankee, Despacito. Ale v SMS-kách ani jednou. Za to Shakira je tady několikrát.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km

0: kilometrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak je tu dálniční hlídka, pojďme zkontrolovat dálnice D5 na 12. kilometru, tam zpozorněte na trase Praha Rozvadov pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Na D5 se ještě zůstaneme, komplikace čekejte i před Prahou na 2. kilometru, ve směru tedy na Prahu, je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem, na místě je policie. D1 na 11. kilometru ve směru na Brno, i tam se bouralo, tam je opět nehoda nákladňáku s osobním autem, došetřuje se to ale v odstavném pruhu. A D11, 92. kilometr ve směru na Polsko, je tam dopravní nehoda, která uzavřela i levý jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak jdeme na souboj moderátor versus právařská, ta si ještě upravuje tyko mikrofon, aby na vás mohla mluvit. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co to dneska bude? Bude to těžký, když máme pátek, měli bychom to odlehčit, ne?
1: No, jako přemýšlela jsem dlouho, protože nechci, aby zase to odnesl kolega David příští týden.
0: Dobře.
1: Jenomže já se teda přiznám, jo, s dnešním zvukem mi pomáhala naše paní produkční.
0: Hezky.
1: Takže já si myslím, že by to nemuselo být úplně těžký.
0: No,
1: ale
0: jednou takhle pomáhala i Davidovi a já jsem to neuhodl, takže uvidíme, no jak to půjde. Tak jdeme na to, začínáme. Round 1, fight. Tak povídej.
1: Takže tohle to je televizní seriál český a je z roku 1986. Jo, a poradím ti jednu nápovědu, to by mohlo, možná by to mohlo být klíčový, že tu úvodní znělku, kterou i uslyšíme, tak ji složil a dokonce i naspíval pan Štajdl. Tak já si myslím, že to je dostatečná nápověda a můžeme si to pustit.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: No, zdravíme naší produční Alenu, určitě teďkon do auta, ona poslouchá.
1: Já doufám.
0: Ona odjíždí na Dovču, podle mě ta už, ta už má vypnuto, podle mě, ta už to zabalila, tady zavřela dveře v kanceláři a ta už má dovolenou.
1: Já si myslím, že jí budeme chybět.
0: Zaslouženě.
1: Jo, budeme jí chybět.
0: No hele, já nevím teda, tak myslím, že je dost zákeřná, takhle při odjezdu na Dovču mi dá tenhle ten zvuk, já nevím prostě, nevím. 1986,
1: ano,
0: no
1: ano.
0: Tak to mi byl jeden rok, no.
1: Tak dobře, ale tak reprízy a takhle ne.
0: Ne, v tom roce byl nejlepší seriál asi Dudlík, podle mě, ještě.
1: Takže, tak to neznám.
0: Ne, tak Dudlík,
1: jo, počkej,
0: ne?
1: Dudlík, jo, takhle Dudlík, no, já, to, taky to je jasný, chápu, Honziku. No, tak to se nedá nic dělat, no, tak...
0: Jsem bez bodu, no, tak...
1: Bohužel.
0: Tak uvidíme, jestli si ale vzpomenou naši posluchači, ti by mohli. 606-736-736, pokud víte, napište nám to do studia. Dnes jako odměna, písnička na přání, takže výběr necháme na vás za chvilku.

0: Vracíme se zpátky do souboje, pojďme v rychlosti připomenout dnešní souboj, dnešní ukázku, kterou jsi připravila.
1: Ano.
0: S paní produčí, pozor, jo? Mimo mikrofon mi Marče tady říká, já to vůbec neznám, hele. To je super, mi dát zvuk, který vůbec neznáš.
2: Ale já jsem se s ním seznámila, než jsem
0: jasně,
2: ti ho dala.
0: Dobře, tak já taky, tak jsem se s ním taky seznámil. I teď to poslouchám prostě už po druhé dneska teda, to je za můj život po druhý, tohle to slyším. Tak co píšou naši posluchači?
2: No tak tady je jeden tábor.
0: Jeden tábor.
2: To bylo hodně překvapení, jako pro mě to bylo překvapení.
0: Tak.
2: A píšou, no jeden tábor, ne?
0: No, no tak rovnou na telefon.
2: Jdeme na to.
0: Koho tam máme, hezké odpoledne? Ale někdo tam je na telefonu?
3: Ahoj, zdravím, ahoj. Tady Petr.
0: Ahoj, ahoj Petře, ahoj. Podle mě ty jsi zaneprázdněnej prací, viď? Nemůžeš volat.
3: No, určitě, no.
0: Tak to vememe. Řídíš, ježišmarja. Pojďme to vzít tedy v rychlosti. Co to je?
3: Ale byl to seriál Bylo nás 6.
2: A máš to správně?
0: Je to s fanfárou, Bylo nás 6. Já znám Bylo nás 5, jo? Ale Bylo nás 6, dobře, Barča říká, že je to dobře, takže fanfára zazněla. A co zazní jako písnička? Já to beru hrozně rychle, aby jsme tě nezdržovali. Tak co to bude?
3: Bylo by to Na záchranku dospělého pro Markétu Krippnerovou od Aby.
0: Jasně, dáváme Abu a Mamma Mia. Hele, už zabrzdil, už zastavil.
2: Slyšela už jsem.
0: Já jsem taky slyšel. Tak zdravíme řidiče autobusu, nebudeme zdržovat, měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
2: Ahoj.
3: Tak jo, děkuju vám, mějte se hezky, nashle.
0: No. A je dobojováno tenhle týden.
2: Uzavřeli jsme to krásně.
0: Uzavřeli jsme to krásně, odcházím tedy tak trošku s porážkou v tomto týdnu, ale nebojte se, příští týden se karta otáčí, do horkého křesla usednou zprávaři.
2: Ano, ale já tady nebudu, takže Davide, já se ti předem omlouvám.
0: Počkej, ten to schytá. Tady je Mamma Mia a Abba. Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. No a já se s vámi loučím, za chvilku kolega Aleš Švarc a taky další odpolední zprávy na Relaxu s Barčou. Mějte krásný prodloužený víkend a teď už skupina, která se čte stejně popředu i stejně pozadu.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: našem městě.
1: Relax Radio.
0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Před malou chvilinkou Alvaro Soler, dojeli jsme na konec hodiny, je tu 16. Přišla Barunka, má pro vás zprávy, jdeme na to.
1: Středočeský kraj hlásí i po druhém kole přijímacího řízení na střední školy spoustu volných míst a u Slánské sportovní haly začne v září výstavba hotelu.
2: Relax Radio.
1: Ve Středočeském kraji je na středních školách po druhém kole přijímacího řízení přes 1000 volných míst. Volná studijní místa nabízejí také školy na Berounsku a budou vypisovat třetí kolo přijímaček. Středočeský kraj v minulých letech navyšoval kapacity škol a oborů. Studium ve středních Čechách je velmi dobrá volba díky modernizaci škol. Budování hotelu u Slánské sportovní haly má začít letos v září. Sloužit by měl hlavně sportovcům. Jeho kapacita dosáhne 46 hostů. Půjde o modulovou stavbu. Její cena má činit téměř 28 milionů korun. Vedení města nyní vybralo dodavatele. Nový hotel vytvoří i lepší podmínky pro pořádání více turnajů a soustředění ve sportovní hale, kterou Slaný otevřelo předloni a má parametry pro oficiální soutěže míčových sportů. Jitka Soukupová, mluvčí města Beroun, nám popíše novou formu učení dětí v berounských školách.
3: Město Beroun se seznamuje s možnostmi využití virtuální reality ve školní výuce. Proto jsme zorganizovali praktickou ukázku, které se zúčastnili také ředitelky berounských základních škol. Pomocí speciálních virtuálních brýlí byly děti přeneseny do realistických krizových situací, kde si bezpečně a prakticky vyzkoušeli správný postup při náhlé zástavě oběhu nebo masivním krvácení. Aplikace účastníky prováděla jednotlivými kroky první pomoci. Velkou výhodou tohoto systému je možnost učit se v bezpečném prostředí bez stresu z případné chyby.
1: Útoky politických představitelů na ústavní soud, který na základě předběžného opatření umožnil prezidentu Petru Pavlovi účast na summitu NATO v Ankaře, jsou velmi nebezpečné a ohrožují demokratický systém.
2: Sport.
1: Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v které nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Večer čekáme vyjasňování. Noc bude jasná, nejnižší teploty budou 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno naopak bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní maxima budou 21 až 24 stupňů Celsia. Já vám přeji krásný a klidný víkend a teď už kolega Aleš.
0: Ještě předtím samozřejmě všetečná otázka, co ty a víkend, co plánuješ?
4: No já jdu na ten čuntr, že jo? Já budu spát pod tím širákem.
0: Jo, ty budeš spát pod širákem.
4: Jo.
0: Tak to jsem zvědavej.
4: To já taky.
0: To jsem zvědavej, s jakou přijdeš pondělí. Nezapomeň z toho, když tak udělat nějaký fotografický materiál a určitě ho můžeme použít v pondělí, třeba ho dáme na Facebook.
4: Já mám strašně milý kamarády, takže neboj Aleši, určitě o to nepřijdeš.
0: To jsem moc rád. No my jdeme za muziku. Hele, třeba si na tom čuntru i zaběháš. Můžeš si k tomu nechat zahrát tuhle tu muziku, ta se totiž jmenuje Run Run River, pravda, River tam asi nebude, i když kdo ví, kde nakonec skončíte.
4: No právě.
0: Ale ten běh si můžete dát.
4: Jinak no to určitě.
0: Přejeme hezký odpoledne.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: Téměř hvězdná sestava na Relaxu v pátek 3. července v 16 hodin a téměř 10 minut. David Guetta společně s Alokem, to nejlepší, co může být z DJů a z promotérů a tak dále. Společná skladba Run Run River mimochodem se taky nachází v Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia a je tam na krásném 8. místě, ale byla snad i lepší, byla na 6. Klesla trošku, no nevadí. Má ještě dost času na to, abyste jí vrátili zpátky, když budete hlasovat na www.radio-relax.cz. Jinak my se za chvilinku podíváme za fotbalem.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Slíbil jsem pohled do dějiště šampionátu mistrovství světa ve fotbale, tak pojďme na to, protože co si budeme povídat, čeští fotbalisté letos žádnou výraznější stopu nezanechali. Prostě patří mezi celky, již účast se omezila jenom na základní skupinu a co se týče dalších celků, tak se zrodilo i další velké překvapení v playoff, když v úvodním kole skončili Němci. Ze hry jsou i minule třetí Chorvati. Paradoxně, nevím proč teda, a jsem jim minule fandil a oni byli fakt jako dobrý. Na seznamu osmi finalistů zbývá vlastně tím pádem obsadit jenom tři volná políčka, už postoupili Norsko, to jako tam to je hodně velká fanoušovská základna, taky Brazílie, Maroko, Kanada, Francie, Paraguay, Španělsko, Portugalsko, Anglie, Mexiko, Spojené státy, Belgie a Švýcarsko. Dnešní zápasy Austrálie, Egypt, večer v 8, Argentina, Kapverdy, jsem docela zvědavý, kdo si bude chtít přistat o půlnoci, aby to viděl přímo, a kdyby teda jste se probudili o tu půlnoci a projeli jste celý ten zápas, tak už si můžete dát od půl čtvrté další zápas Kolumbie, Ghana. Jinak jako na každém mistrovství světa je tady tabulka nejlepších střelců. Co si budeme povídat, ale Kylian Mbappé, to je prostě hvězda. Ze čtyř zápasů dal celkem 6 gólů. Na druhém místě Lionel Messi. Ten dal 3 zápasy a taky dal 6 gólů, tak tam to bude ještě jako docela těžký souboj, pro Mbappého zatím hovoří 2 asistence na vrch. A na třetím až čtvrtém místě, to jsou dělená místa, je Erling Haaland z Norska anebo Harry Kane z Anglie. Mně se líbí na těch Norech, jak teďka je ta vlna všude, jak se všude vesluje. Metru, v Norsku všude, když si to tak veme. Prostě na celém světě, na náměstích a tak dále. Takže jsem docela zvědavý, kdyby se náhodou stalo to, že by Norové vyhráli, tak to nevím, to by se asi veslovalo celoročně. Jinak taková zajímavost, nejdražší mistrovství světa ve fotbale v historii bylo jednoznačně FIFA World Cup v Kataru, který stál, aspoň co jsem našel, 220 miliard dolarů. To je neuvěřitelný.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: relaxu. Před chvilinkou obchodník s deštěm a Krištof, ale nemějte strach, na sobotní akci nebo na dnešní páteční akci, kterou vás budu zvát, by pršet nemělo. Sprchnout by mohlo až v neděli, a to spíš jako formu přeháněk. Tak pojďme na to. Music on the Square, to je pojem, který na relaxu zní každé prázdniny, a je to i každý prázdninový pátek. Týká se Masarykova náměstí ve Slaném a je to koncert, který je, kde je vstup zdarma. Hudba většinou začíná okolo 20. hodiny, tedy i dnes, a nejdůležitější samozřejmě jsou skupiny, které tam vystoupí. Takže pozor, dneska to jsou skupiny Gotyš a Kapišto. Běžte si je poslechnout. Od 20 hodin vstup zdarma Masarykovo náměstí ve Slaném. To je váš dnešní večerní cíl.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

3:45 a 2 minuty, k tomu posloucháte páteční Radio Relax. Dneska večer předpokládám na spoustu míst budete pálit oheň, to znamená uděláte si třeba véču venku na grilu, upečete si buřta, případně nějaký maso a podobně. Já v souvislosti s tím jsem si vzpomněl na jednu reportáž, kterou jsem teďka nedávno viděl i v televizi, a to je vlastně reportáž o nejvyšší vatře. Předpokládám, že na té, o které já budu mluvit, si asi někdo špekáčky nepeče, ale je zajímavá svojí tradicí. Možná jste to taky zahlídli, bylo to v televizi docela teďka často. Je to nejvyšší vatra v Norsku a teď doufám, že to řeknu dobře. Na místě jmenuje se ta vatra, nebo jí se říká Slinningsbelet. Tak nějak jako by to mělo znít. Staví se a hlavně zapaluje každoročně na svátek svatého Jana. Je postavená, pozor, z dřevěných palet. Mimochodem stavba probíhá ručně bez použití jeřábu a podílí se na ní místní dobrovolníci. To byl úplně úžasný zážitek, když jsem to pozoroval, jak prostě oni po ní lezou a teď to stavějí a stavějí co nejvyšší. V roce 2016 dosáhla výšky úplně neuvěřitelných 48 metrů, což tehdy představovalo světový rekord pro nejvyšší člověkem postavenou vatru. A když to pak blafne, tak oni to musí zapálit nahoře a rychle slézt dolů. Takže je to taky docela takový dobrý závod. Každopádně o to se doma nepokoušejte. Pokud si večer budete doma dělat nějaký táboráček anebo grilovačku, tak vám přeju dobrou chuť a vzpomínejte. Nejvyšší vatra 48 metrů.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio. All right, crew.

0: To byl takový hudební návod na konec hodiny od Skutru, jak si užít dnešní večer, protřepat a třeba nemíchat. Teď máme 17 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Pokud uvažujete o tom, co s načatým víkendem, tak prozradím, že noc bude relativně teplá, může prý být až 14 stupňů, takže spát venku nebude žádný problém. Zítra by mělo přibývat oblačnosti, ale nejvyšší denní maxima budou na 24 stupních. To samé nás čeká i v neděli, ale tam už by mohlo sprchnout. A teď je otázka, co bychom chtěli dělat o víkendu? Jako rozhodně příjemná činnost, to jako tomu rozumím. Možná bychom se mohli trochu naladit na tyhle ty prázdninový a dovolenkový lásky už v té příští hodince. Takže pustíme si činasky, jejich hlavolam a něco málo si k tomu i řekneme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Každá sláva má někde začátek, co si budeme povídat. V případě tohohle zpěváka z Belgie, který si říká Bear, je to na ulicích nebo případně v takových těch menších belgických kavárnách, kde chodil, hrál s kytarou a podobně. Samozřejmě stalo se to, co se dalo očekávat. Někdo ho natočil, pustil to do sociálních sítí, a který jsou dneska de facto všemocný, by se dalo říct. A stačilo málo, všimli si ho vydavatelství a hned se dostal v podstatě do těch národních hitparád. U nás, jako jo, je tam taky, ještě není úplně v té horní části, ale myslím si, že někde okolo 7. až 8. místa se bude určitě pohybovat. Bear, novinka Relaxády, Yesterday, Today, Tomorrow, právě teď na Relaxu. Máme 9 minut po 17.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

Občas se dělá muzika ne proto, aby bourala hitparádové žebříčky, ale aby tak trošičku provokovala. Tohle to je příklad skladby od George Michaela, která se jmenuje Outside. Mimochodem, možná si vzpomenete, na konci 90. let George Michaela zatkli na veřejných toaletách Beverly Hills za údajně obscénní chování. Co tam tenkrát dělal konkrétně, to fakt jako nevím a nebudu to nikdy ani zjišťovat. Každopádně se čekalo, že se George Michael jako omluví, nebo prostě, že se bude skrývat a tak dále. A co myslíte, že udělal? Úplně pravý opak. Rozhodl se tak jako lehce zareagovat muzikou, tedy tím, co umí, a vydal písničku Outside. Mimochodem, museli byste k tomu teda hlavně vidět videoklip, abyste viděli, jak si v tom videoklipu utahuje z policie, která ho tenkrát právě na těch veřejných záchodcích zatkla. To znamená, on tam veřejný toalety proměnil vlastně v diskotéku, dokonce i samotní policisté tam tančí v rámci disco choreografie, to znamená taková ta choroška, nechybí takový ty zrcadlový koule. Já jsem se na ten videoklip před chvilkou díval, ty jsou zavěšený nad pisoárama. Jako každopádně je tenhle videoklip k téhle skladbě, jestli máte chvilku čas, tak si ho puste, považován za jeden nejkontroverznějších videoklipů konce 90. let. Možná jenom taková zajímavost, ten policista, který ho tenkrát zatýkal, ho dokonce i zažaloval, protože si myslel, že on útočí tím videoklipem na něj. Tak to jenom, abyste věděli, že ne každá muzika se dělá proto, aby se umístila v žebříčku, kde se stejně nakonec umístila.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl šesté, pojďme se mrknout na dálnice, začneme na D6. Na 47. kilometru na trase Praha Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo, stojí částečně v odstavném pruhu, ale zasahuje prý do vozovky, tak počítejte s tím, až budete projíždět okolo, chce to trošku opatrnějc. Na okruhu, to se vrátíme zpátky, mezi 22. až 18. kilometrem, ve směru na D1 je kolona, ne pátek, takže se není co divit. Na D5 na 2. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Mluvíme o tom, protože že je to taková jako lehká překážka na vozovce, je to dodávka odstavena, ta by vás mohla překvapit, tak ať o tom víte. A poslední věc, kterou tady pro vás mám na D7, je kolona mezi 3. a 1. kilometrem a zhruba kilometr, půl kilometru až kilometr, tak taky je dobrý s tím počítat, dojedete, prostě přibrzdí vás to trošičku. Jinak nezapomeňte, stále je omezení u letiště.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
8: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
7: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
8: Více na www.dnyměsta.cz.

Chinaski a Hlavolam, tuhletu muziku jsem vám nabízel jako takovou nabídkovou, zamilovanou na čas mezi 17. a 18. Co si budeme povídat, o lásce to bývá o víkendu docela často a nejenom o víkendu, tak mě tak jako zajímalo, jestli existují třeba nějaký statistiky nebo odborný vysvětlení toho, kdo se zamilovává víc, jestli muži nebo ženy. A dostal jsem se k tomu, co jsem si myslel, že na to neexistuje úplně jednoznačná, jednoduchá odpověď, ale pozor, jsou tady výzkumy, které ukazují pár zajímavých rozdílů. Jo. Muži třeba se zamilovávají rozhodně dřív. Tak studie zjistili, že muži v průměru pocítí zamilovanost rychleji než ženy a také častěji jako první řeknou to slovíčko miluji tě. Možná, že nám to třeba nepřijde tak úplně důležitý, nevím, těžko říct, ale jsme prostě první. Zatímco ženy bývají při zamilování opatrnější, dávají si jako víc času, než jsou si svými city jistý a jako trošičku zvažují takovou tu, dá se tomu odborně říct, dlouhodobou kompatibilitu. Jo? Já bych to jako nechával být, protože to je diskutabilní téma tohleto. Intenzita té lásky je hodně podobná jak u mužů, tak u žen. Když už jsou zamilovaní, tak rozdíly jaksi v síle citu mezi muži a ženami nejsou tak úplně jednoznačné, protože obě pohlaví mohou prožívat zamilovanost velmi intenzivně. Jednou to je jako víc u chlapa, jednou zase u ženy, takže tam se to fakt jako asi nedá říct úplně stoprocentně. Ale u mužů se dá říct, že se daleko častěji zamilují na první pohled, to je pravda, to je možná, protože zatímco u žen to bývá jako takové postupné budování citu. Tak jsme to probrali, já tady k tomu ještě něco mám, když bude čas, tak se k tomu ještě vrátíme.

0: Díky kapele Činasky před pár minutami jsme se začali věnovat tématu láska. Ptal jsem se vás, kdo myslíte, že se zamilovává víc, muži nebo ženy? Odpověď nebyla tak jednoduchá, každopádně vylezlo z toho to, že chlapi se častěji zamilují na první pohled, jinak každý to bereme trošičku jinak. Teď se ale posuneme dál, protože mě docela i zajímalo, jak dlouho to trvá, než se muži i ženy jak se zamilují, a uvádí se, že teda aspoň těm pádem myslím jako muže, že oni se zamilují přibližně po 1 až 3 měsících od seznámení, pokud k tomu teda dojde, jo. A některý samozřejmě popisují ty silný city už po několika týdnech. U žen ty to mají trošičku jinak nastavený, tam to trvá trošku díl, 2 až 4 měsíce, protože jak si potřebují víc času na vybudování důvěry. Jako co si budem povídat, přitažlivost může vzniknout během několika sekund nebo minut, zamilovanost se obvykle rozvine během několika týdnů. Dnů až měsíců a taková ta hluboká partnerská láska, ta se buduje hodně dlouho, anebo ne, ale když už tak během měsíců až několika let společných zkušeností. Jako každý na to máme svůj pohled a názor, tohle to je čistě a jenom teorie. Jaká je praxe, to už nechám na vás.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 18 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Kolegyně Barča ještě, když tady byla, tak se svěřila, že jdou o víkendu někam na čundr, tak to vypadá, že budou mít na noc docela slušnou teplotu, 14 stupňů, to je večerní maximum. Zítra bude naopak přibývat oblačnost, ale ještě by nemělo sprchnout a nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. V neděli už to bude trošku horší, ta teplota bude tak zhruba na stejno, ale už má spadnout nějaká ta kapka. Pokud jste teď o víkendu nebo i před víkendem vyrazili na festák, třeba na Beats for Love, tak jste mohli slyšet, hned myslím, že na začátku, nevím jestli středa nebo čtvrtek, ale určitě tam byl to čtvrtek, ne, středa, to je jedno, prostě byl tam Calvin Harris. No, muzika je slušná, ta by vás asi spát nenechala. Já si dostanu hodně podrobný report v sobotu, až se mi dcera vrátí. A Kelvina si pustíme určitě už vlastně za pár minut.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, aktuálně tuším, že 9. místo hitparády Relax Rádia, to znamená Relax Rádia. Teď jsem se byl podívat, takže nekecám, jak se říká, přísám na holej pupik. V tuhle chvíli tady mám před sebou Instagramovou soutěž. 100% se v téhleté hodince podíváme i na Facebook, tam máme tak trošku humoru na víkend a 100% si pustíme Michala Hrůzu.
1: Relax Rádio, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Ahoj, tady Michal Hrůza, posloucháte moji písničku z alba Bílá velryba.

0: šance, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Když jsem vás tak nějak zval do téhle hodiny, tak jsem říkal, že bude hodně síťová. Začneme asi na našich stránkách na www.radio-relax.cz, protože ty, když rozkliknete, tak tam určitě najdete i pejsko stránku. A tam, tu když rozkliknete, tak na pejsko stránce jako první je Rebeka. Rebeka je další jakoby nabídkovej kámoš, nebo spíš kámoška k někomu do rodiny. Pozor, Rebeka je inteligentní, učenlivá a velmi fixovaná na lidi. To jsou základní informace, plus bych k tomu ještě lehce dodal, že skvěle zvládá hygienu a takový ty základní povely, sedni, lehni nebo pac a tak dále. Tohle to všechno zvládne i přesto, že do příchodu nebo po příchodu do útulku byla bázlivá až agresivní. Jinak samozřejmě je dobrý řízet na začátek, že byste si pro ní museli otvrčet do jimlína, to je Loan. A když se podíváte na naše stránky a rozkliknete si a podíváte se na Rebeku, tak zjistíte jedno poznávací znamení, který mají všechny psy, který nabízíme na našich stránkách z Jimlína, mají ten krásný šátek. Oni je tam vždycky trošku přišmrcnou, to znamená, oni se drobátkou odlišují a to je docela důležitý. Jinak není to pro žádného gaučového fanouška. Rebeka zbožňuje aportování, přetahování se o hračky, takový to sportovní vyžití. Takže pokud hledáte nějakého jako hodně živýho psa, tak mrkněte na stránky, rovnou si zajďte do Jimlína, ale možná ještě předtím by stálo za to tam brnknout. Kontakt je samozřejmě taky na našich stránkách, protože to byste si stejně nezapamatovali.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Taková poklidná páteční muzika Heleny a Lithium, přesně 6:30. V tomto týdnu tady byl jako host Ondra Ruml. A návštěva jeho měla svůj důvod, on přišel pozvat na páteční koncert na pátek 10. července do Letního kina ve Slaném, kde budou vystupovat Činasky a on tam bude s nima. No a s tím je spojená i naše instagramová soutěž v tomto týdnu, která probíhá od středy a bude až do úterý 7. července, kde hrajete o dva lupeny právě na koncert skupiny Činasky. Když mrknete na náš rádiový Instagram, tak tam uvidíte samozřejmě i otázku, kterou já vám ale můžu klidně říct, kdo je frontman populární skupiny Činasky. Přemýšlel jsem o nějaký nápovědě, kdybyste nevěděli, tak samozřejmě, můžete si to dohledat a nebo je taky možný, že jste byli na posledním recitálu, který byl v Kladenské zahradě, to znamená na recitálu Petra Hapky a právě tenhle ten frontman od Činasek, to znamená zpěvák, tam byl a pár písniček i zaspíval, tak už víc nevím, jak vám poradit, teď už jenom otevřete Instagram, napište správnou odpověď a můžete jenom doufat, že v pátek 10. června v Letním kině Slaný můžete mrknout a hlavně si poslechnout koncert skupiny Činasky, protože dva lupeny máme k mání pro vás.

Hudební vzpomínka na doby, neříkám, že dávno minulé, ale prostě minulé, Bad Boys Blue, Lover on the Line. Máme 8 minut po půl sedmé večer, posloucháte Radio Relax, to je docela důležitá informace a ještě důležitější možná je to, že kromě toho, že jsem vás odkázal před chvilkou na Instagram, tak se můžete juknout i na náš rádiový Facebook, kde máme něco, co by eventuálně mohlo o víkendu úplně v pohodě přijít, takový návod, asi ne návod, ale prostě něco, co by mohlo přijít. A vzniklo to z toho, že já jsem četl nedávno nějakou informaci, že běžně se doma minimálně dvakrát až třikrát, neříkám, že vyloženě pohádáme do krve, ale jsme takzvaně vepři, to znamená v rozporu, takže je tam nějaká hádka. A o hádce je to právě i u nás na Facebooku. Je to na vás.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Už jsme tady o něm mluvili. Calvin Harris otevíral letos, tuším, že ve středu za toho skvělého večerního počasí, ostravský festival, nebo festival, který je v Ostravě a ve Vítkovicích, je Beats for Love. Stálo to prej za to, na sociálních sítích je spoustu videí. Mně osobně přišli v 2:30 ráno asi 8 nebo 9 samostatně natočených videí, jako ze kterých jsem potkal nebo viděl, tak maximálně nějaký světelný fleky a to bylo všechno a vzadu jsem slyšel muziku. Takže asi tak, ale musel to být jako fakt super zážitek. Teď se pojďme podívat do kalendáře, protože spousta lidí má dneska narozeniny a tak dále. A jenom připomínám, když už jsme u toho kalendáře, že dneska je 3. července. Pokud patříte mezi fanoušky Madony, tak nezapomeňte a na streamovacích sítích už je. Já už jsem si ho i pouštěl a vlastně je to takový můj večerní program, co mám naplánovaný. Dneska Madona vydala svoje další album Confessions 2, nebo dvojka, že jo, o co si budeme povídat. Tak můžete se juknout, poslechnout, nezní to vůbec blbě.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. července. Tento den v roce 1961 se v Anglii narodil člen kapely Depeche Mode a Erasure, Vince Clarke. 47. ročník je česká herečka Jana Švandová. 3.7.1962 se shodou okolností narodili hned dva slavní, herec Tom Cruise a zpěvačka Taylor Dane. Nejmladší je Shane Lynch, člen chlapecké skupiny Boyzone. Narodil se 3. červencový den roku 1976. Dávno v historii přišli na svět hudební skladatel Leoš Janáček. Ten spatřil světlo světa v Hukvaldech v roce 1854 a roku 1883 se narodil spisovatel Franz Kafka. 3.7. hudební svět také o dvě velké osobnosti přišel. Shodou okolností jim oběma bylo 27 let. V roce 1969 se utopil jeden z členů skupiny Rolling Stones, Brian Jones. Přesně 2 roky poté zemřel také ve svém apartmánu v Paříži na předávkování frontman kapely Doors, Jim Morrison. Roku 1861 přivezl poprvé do San Francisca Pony Express poštu. V roce 1890 se Idaho stalo 43. americkým státem. Psal se rok 1915, když americká armáda přišla na Haiti. 3. července se také proti sobě postavili poprvé vojska Severní a Jižní Koreje. Martina Navrátilová porazila ve Wimbledonu Chris Evertovou a roku 1989 se film Batman stal rekordmanem, když za 10 dnů vydělal 100 milionů.

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Páteční večer má za sebou první hodinu, to znamená máme 19, tedy 7 večer.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Jaká bude ta noc, co je před námi? Tak relativně teplá. 14 stupňů není zase tak úplně málo, dá se v tom i spát venku, kdybyste si to chtěli vyzkoušet. Zítra ráno bude přibývat oblačnost, tak pozor na to. Nejvyšší denní maxima budou 21 až 24 stupňů. To samé nás tak jako relativně čeká i v neděli. Tam by mohlo sprchnout, ale na druhou stranu je to jenom počasí, všechno může být úplně jinak. Co ale stoprocentně nebude jinak, to je muzika, kterou mám pro vás mezi 19. a 20. Tam budeme lehce vzpomínat na 90. leta. Taky vám teďka začaly trošku škubat nohy, že jo? To mi je jasný, mě třeba tady pod pultem určitě. Takže je to taková pobídka, abyste třeba večer vyrazili někam za zábavou. Jinak přeju hezký večer, těším se v pondělí.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Relax Radio. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. července. Tento den roku 1948 se v Anglii narodil kytarista Jeremy Spencer z formace Fleetwood Mac. Tři roky poté ho následoval bubeník Ralph Johnson z kapely Earth, Wind and Fire. Ze světa filmu vyjmenujeme italskou herečku Ginu Lollobrigidu, která se narodila tento den v roce 1927. O tři roky ji předběhl český filmový režisér a scénárista Oldřich Lipský. Oslavenci skončíme trochu víc v historii. 4.7. se narodili také v roce 1790 Sir George Everest, britský voják a geodet, jako první změřil výšku nejvyšší hory světa, která po něm byla pojmenována. A přesně v roce 1900 přišel na svět v New Orleansu jazzový trumpetista Louis Armstrong.
1: Hello.
0: Čtvrtý červenec je také bohatý na události. Roku 1776 byla podepsána deklarace americké nezávislosti. Od té doby je v Americe tento den vždy státním svátkem. V roce 1802 otevírali oficiálně vojenskou akademii West Point. Dalších 34 let trvalo, než vznikl stát Wisconsin. Psal se rok 1876, kdy se v San Francisku poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. 8 let na to byla v Paříži odhalena veřejnosti socha svobody, kterou Francie darovala Spojeným státům. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.